Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môž

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Počkat, ještě jsme zapomněli na husí kůži.
1: To jsou přece zimomriavky.
2: A kapesník, vreckovka.
1: Korčule,
0: brusle.
2: A karfiol,
3: květák.

Prvý všetko rozlieva, ale rád sa usmieva. Druhý má rád sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretí ten je trošku bledý, stále v kúte tíško

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

To vlčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: kvít.
1: Brum, brum, brum. Stalo sa niečo?
0: Kvít, kvít. Medvedík. Chvostík sa mi zahrčkal.
1: Brum, brum.
0: Pozri. Musím ležať. Nič nemôžem robiť, kvít. Môžeš mi pomôcť? Ani len postielku si nevládzem upratať, kvík, kvík.
1: Brum, brum, rád ti postielku ponaprávam. Brum, brum, ale škoda, že musíš ležať, brum, brum. Dnes nás Ela chcela zobrať po obede na výlet, brum, brum. Ale so zhrčkaveným chvostíkom sa asi naozaj nedá ísť, brum, brum. Tak len tu lež.
2: Macík, Macík, kde si?
1: Brum, brum, idem!
0: Podaj ho, kvík.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.

0: tam, že myška tam.
1: A čože je tam?
0: Neviem ani sám.
1: Ale poďme, uvidíme.
0: A nikomu nezradíme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.